yɛ na ɔsɔre na ansasoɔ na ɔte agya nyankopɔn sanifa soɔ na ɔdi ma mene wo mmienu ne din de Jesus Christ.